0: Počúvaj, čo chceš.
1: Já bych chtěl říct, co je moje teda největší životní přání. Já takhle čtu tu dobrodružnou literaturu, ale já bych se chtěl aspoň jednou do té Ameriky podívat, jak to tam vážně vypadá. No a chtěl bych taky říct, jak teďka přišel ten film Poklad na Stříbrném jezeře. Byl jsem na tom 3x a říkám, že bych to mohl vidět třeba 100x. Každý večer jednou.
2: Rádio FM s Gallagherom.

0: Andrej Hruška je The Ovocníček, jeho nový single Nahnevaný, hráme v sekcii programu 100% FM s názvom Nehrané.
1: 100% FM, slovenská hudba s Demeterom.